Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Nečekané události a výročí pro dnešní den. Dnes je 6. října. Tento den roku 1914 se narodil norský cestovatel a dobrodruh Thor Heyerdahl. Zemřel v Itálii 18. dubna 2002. Roku 1863 byly na území Spojených států amerických, konkrétně v Brooklynu, otevřeny první veřejně přístupné lázně. Roku 1961

0: 1988 vstoupili do svazku manželského členové skupiny ABBA Benny Anderson a Anne Franklin Starr. O 13 let později se po 8. vdávala Elizabeth Taylor. Svatba probíhala na Jacksonově ranči Neverland. Roku 1954 se v Kalifornii narodil zpěvák kapely Los Lobos David Hidalgo.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Z Rakovníka máme upozornění na odtah auta po nehodě v ulici Na Spravedlnosti, tak s tím taky počítejte, pokud už to není odtažený. Jezděte opatrně, linka řidičů 606 736 736. Je 6 hodin 6. října.
2: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
0: Relax Radio. Počasí.
1: Přituhuje, teď podáno místy už je jen 1 stupeň Celsia nad nulou a brzy se to otočí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno ráno a dopoledne. Ojediněle zejména v Čechách se budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší odpolední teplota 23 stupňů Celsia. Takže pořád ještě krásně, i zítřek by měl být krásně podzimně letní, ve čtvrtek se to zlomí, ale dneska máme úterý a taky George Michaela.

6 hodin 13 minut, zdravím posluchače Honzu, který píše: dobré ráno, nevím tedy kudy jezdíš, ale na Lánech bylo v 5 ráno 8 stupňů, ty snad bydlíš na Sibiři. No, já naměřil 1 stupeň, tam kudy jsem jel, a jel jsem i u Dolíčky. Jsou určitá místa, kde je větší zima. Přízemní mrazíky jsem teďka zjišťoval, když jsem tak rozhodil sítě. Dneska ráno se objevují pouze lokálně. Já jsem neříkal, že mrzne, ale v údolích, kde při jasné obloze utišení větru klesly teploty těsně nad zemí pod bod mrazu, takže kolem 1 stupně. Ve standardní výšce, a to je zhruba 2 metry nad zemí, se teplota drží nad nulou v některých místech, takže klasický mráz dneska nehrozí, ale odpoledne bude krásných, příjemných, babí léto, 19 až 24 stupňů Celsia. Takže ano, na některých místech i ta mlha, kterou předpověděli meteorologové, dneska nehrozí až tolik, kolik včera, ale místy se mlha válí. Takže opatrně, šťastnou cestu, nezmrzněte.

0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
0: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
3: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
7: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: 6.26, dopravní info máme od řidičů z Prahy z Štěrboholské spojky. V Dolních Počernicích je nehoda dvou nákladňáků v ulici Národní hrdinu. Je to ve směru na Barandovský most. Jeďte opatrně.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Máme přesně 6 hodin a 31 minut.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Dnes by mělo být všude slunečno, odpoledne krásně teplo, bude jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne ojediněle zejména v Čechách se budou vyskytovat mlhy, místy nebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší odpolední teplota 23 stupňů Celsia. No a pokud jedete na východ, tak za chvilku bude malovat i sluníčko hezké barvy. O barvách jsou tady

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: 6.41. Jak nám to jede a nebo nejede? Silnice 37 u obce Církvice, to je u Kutné Hory, se stala vážná dopravní nehoda osobního a nákladního auta. Na místo vyrazily složky integrovaného záchranného systému a probíhá tam vyprošťování osob. V Ústeckém kraji je nehoda na silnici 246 u obce Krapčice, to je vlastně okres Litoměřice, nehoda dvou osobních aut a na místo vyrazila záchranka. Dopravní nehoda se stala i přímo v České Lípě, v ulici Okružní Česká Lípa, dvě osobní auta a kousek od České Lípy na silnici 270 u Pertoltic je dopravní nehoda, kde havarovalo osobní auto. Jeďte opatrně, za chvilku se podíváme na to, jak to jede v Praze.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Z Prahy aktuálně máme tato upozornění. Policie Zenklova probíhá vyšetřování dopravní nehody dvou osobních aut. V ulici Kbelská se srazila dvě osobní aut, průjezd se zvýšenou opatrností a dva nákladňáky, ty do sebe narazily dnes ráno ve Štěrboholské spojce a ta nehoda ještě není došetřená, takže počítejte se zdržením směrem k Barrandovu. Další aktuální dopravní nehodu máme nahlášenou na příjezdu do Prahy z D8, ulice Liberecká, tři osobní auta v levém jízdním pruhu, místo je označeno trojúhelníkem a tvoří se kolona, neprůjezdný je levý jízdní pruh v ulici Liberecká směrem do centra.
0: Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: One Direction na relaxu History, název písničky History je polovina názvu nejdražší jachty na světě, jmenuje se History Supreme a můžete ji vidět na našem Facebooku. Cenovka téměř 5 miliard amerických dolarů. Tak jak vypadá takhle drahá jachta, najdete na Facebooku Relax Radio.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio. Think

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Whitney Houston na Relaxu, krátce před 7 hodinou máme dopravní upozornění. Pokud přijíždíte, vyjíždíte do Prahy po D8 a jedete ulicí Libereckou, která pak přechází do ulice v Holešovickách, tam je to snížení na 50, tak tam dejte pozor, protože v levém jízdním pruhu se srazila 3 osobní auta. Místo by mělo být označený trojúhelníkem, ale tvoří se kolona.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 7 hodin 1 minuta.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Časí.
0: V celé republice by dnes mělo být slunečno, odpoledne teplo. Bude jasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, zejména v Čechách, nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší odpolední teplota 23 stupňů Celsia. Ideální počasí na sport, třeba na skate.

0: pravy@radio-relax.cz je adresa Rádia Relax, na kterou můžete posílat informace přímo z ulice. Pokud vám něco cvrkne do nosu, tak na to můžete upozornit přes Rádio Relax.
1: Relax Radio.
2: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
2: Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální

0: Madonna na rádiu Relax, Laj Slabonita, to je návrat v čase. Dnes máme 6. října, tak ještě větší návrat v čase nám přiblíží kalendárium.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 6. října. Tento den roku 1914 se narodil norský cestovatel a dobrodruh Thor Heyerdahl. Zemřel v Itálii 18. dubna 2002. Roku 1863 byly na území Spojených států amerických, konkrétně v Brooklynu, otevřeny první veřejně přístupné lázně. Roku 1961 přišel na svět bubeník kapely T-Po Tim Burgess. Tento den roku 1978 vstoupili do svazku manželského členové skupiny ABBA Benny Anderson a Annie Franklin-Starr. O 13 let později se po 8. vdávala Elizabeth Taylor. Svatba probíhala na Jacksonově ranči Neverland. Roku 1954 se v Kalifornii narodil zpěvák kapely Los Lobos David Hidalgo.
2: Relax. Relax Radio.

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo bychytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
9: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
10: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
9: Dnes musíte vybrat.
10: Mám tady pro vás předvýběr a
9: rozšíříme
10: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
9: Ale je to na vás.
11: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.

0: na rádiu Relax právě teď zpívá o konci světa End of the World. Doufám, že nás nic takového nečeká. Naopak jsme na startu krásného dne 6. října. 7 hodin 28 minut.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Teď otázka, co si dát na sebe. Po ráno zima, odpoledne má být hezky teplo. Dnes bude jasno nebo skoro jasno v celé České republice. Ráno, dopoledne se ojediněle zejména v Čechách mohou vyskytnout mlhy nebo nízká oblačnost, večer pak v jeho západní polovině Čech bude oblačnosti přibývat víc. Nejvyšší odpolední teplota v maximu 23 stupňů Celsia. Takže dáme si Havaj a za chvilku Teo Cruze. Higher. A taky něco pro vašeho pejska.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: a pozdravujte vašeho pejska nebo vaši fenečku. Dneska má svátek z psího kalendáře, mají svátek fenky Ambra, Adélka, Týna. A na Facebooku Rádia Relax máme takovou zajímavou kalkulačku, nebo mně to přijde zajímavý ta kalkulačka, nemusíte nic mačkat, podíváte se a napíšete, respektive podíváte se, kolik je vašemu pejskovi nebo vaší fence, kolik je jim let, pokud co víte přesně, a podle toho můžete zjistit, jaký je věk toho pejska v přirovnání s věkem člověka. Říká se, že jeden rok u pejska je 7 let, jakoby jeden rok u člověka je 7 let pejskových. Ale záleží, jestli je to malé plemeno, střední plemeno, velké plemeno, a to právě ukazuje ta kalkulačka, takže když se do ní dívám, například, kdyby vašemu pejskovi bylo 10 let, tak u malých plemen je mu jakoby lidsky 64 let, u středních plemen 72 a u velkých 80. Schválně na to mrkněte a co vám vyšlo.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio. I'm done.

Držím tohleto písničku, koukám na předpověď počasí a těším se na krásné babí léto odpoledne, skoro letní odpoledne. Za chvilku aktuální doprava.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: S dopravou teď aktuálně pojďme do Prahy. Pojďme si připomenout nebo podívat se, kde to teď nejede. V ulici Litochlebské náměstí, to je Spořilov, se stala dopravní nehoda, srazila se dvě osobní auta. Složitější situace je za Nuselským mostem ulice 5. května, to je směrem k Jižnímu městu, je to nájezd od Pankráckého náměstí, tady je dopravní nehoda dvou osobních aut. Další dopravní nehody, kolize, které jsou právě teď aktuálně v Praze, v ulici Zenklova, dvě osobní auta, anebo taky v ulici Rochlická, dvě osobní auta, ale pozor, na sjezdu z D11 do Horních Počernic, tady je to na díl až do 10. hodiny, se bude šetřit dopravní nehoda nákladního a osobního auta, sjezd z D1, exit 1.

0: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na chedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Chedok.

0: 8 hodin 1,5 minuty.
1: Cestování příměstskými vlaky v okolí Prahy komplikuje nedostatek souprav a fotbalisté dnes hrají s Anglií. Dobré ráno přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: V okolí Prahy v ranní špičce chybí 23 vlakových souprav City Elephant. Mimo provoz jsou kvůli technickým závadám, instalaci zabezpečovacích systémů i vandalismu. Spoje jsou přeplněné a navíc nabírají zpoždění. Na klíčových linkách totiž místo dvou spojených souprav vyjela jen jedna. Kraj bude u dopravce vymáhat sankce. Kladno Kročihlavy propojí se s letištěm Nová Lávka. Poslouží pěším i cyklistům. Nahradí dříve zrušený železniční přejezd v ulici Petra Bezruče. U letiště se navíc počítá s novými úseky cyklostezek. Například k zastávce Kladno město a dál směrem na Breson. Nový neratovický parkovací dům je zatím zdarma. O pravidlech jeho spoplatnění rozhodne nové vedení města. Současný starosta Roman Kroužický je pro nízkou částku. Pokud bude znovu zvolen, chce prosadit i stavbu třetího patra. Přibylo by tak dalších 135 parkovacích míst. V Brně dnes začíná mezinárodní strojírenský veletrh. Do pátku představí inovace v odvětví. Doprovodný program nabízí 100 různých akcí. Vláda neuvažuje o snížení DPH na pohonné hmoty, uvedl to premiér Babiš. Regulace cen a snížení spotřební daně na naftu podle něj zastavili zdražování. Situaci také prý pomůže uvolnění zásob nafty, na kterém se v pátek dohodla skupina hospodářsky vyspělých zemí G7.
2: Sport.
1: Fotbalisté dnes hrají s Anglií. Národní reprezentaci čeká další zápas v Lize národů. Podle Vladimíra Coufala se naši soupeře nebojí.
3: Ne, my nemáme strach, jsme sebevědomí, ale samozřejmě musíme respektovat kvalitu protivníka, protože to, co předvedli v Chorvatsku 7-0, bylo neuvěřitelné. A když jsem si psal ještě potom s Andrejem Kramaričem, tak říkal, že to bylo jako hodně, že ještě jejich golman chytil hodně gólů, takže to mohlo být ještě víc, takže jim ten zápas vyloženě sedl, ale určitě nebudeme hrát jak Chorvati.
1: Zápas Angličany začíná dnes ve 20:45.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
5: Počasí.
1: Čeká nás krásný slunečný den, jasno a 19 až 22 stupňů. Mraky začnou přibývat až večer. Zítra jasno až polojasno a znovu 19 až 22 stupňů Celsia.
6: Bude krásně a my vám k tomu krásně zahrajeme Rianu.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pokud si jedete po D5, přijíždíte k Praze, tak počítejte s dlouhou kolonou se zdržením i proto, že 2 kilometry před Prahou ve směru do Prahy se stala dopravní nehoda. Takže opatrně, šťastnou cestou. Pokud můžete jet jinudy do Prahy, jeďte jinudy.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio. Shine bright like a diamond. Shine bright like a...

0: Zpěvák Mikael má písničku Spolu, nebo volně přeloženo Ve dvou se to lépe táhne. Co vám udělá radost, když máte špatný den? Partner, partnerka nebo něco úplně jiného? Ptáme se na Facebooku Relax Radio.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Kladno sportuje. Buďte u toho.
1: Buďte u toho.
0: V sobotu 10. října se Central Kladno promění v jedno velké sportoviště. Od 1 do 6 hodin vás čekají sportovní ukázky, taneční vystoupení a spousta energie. Hokej, plavání, tanec, co nadchne právě vaše děti. Přijďte to zjistit a užijte si odpoledne plné pohybu a zábavy pro celou rodinu. Kladno sportuje v sobotu 10. října v Central Kladno. Ve spolupráci se sportovními areály města Kladna.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
2: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
6: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
7: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
8: Promění.
7: A v novou sukínku?
8: Promění.
7: A v paraplíčko?
8: Promění.
7: I na obal pro pastelky?
8: I v obal.
7: A v baťůžek?
8: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
9: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
7: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
8: Běž už.
9: Více na cestaodpadu.cz.

0: Doufám a věřím, že jste 6. říjnový den nastartovali úplně správně, že jste vstávali tou správnou nohou a že vám zkrátka půjde práce pěkně od ruky i celý den podle vašich představ. Ale přece jenom, když by padla nějaká těžká únava, nebo že byste cítili, že máte špatný den, co vám udělá radost, když máte špatný den? Píše Pavel, jedno pěkně orosený, dejme tomu. Nebo Honzík, zpráva od milé osoby, o tom jsme mluvili před chvilkou. A nebo Zuzana, píše na Facebooku Relax Radio, nějaká super písnička, tak já doufám, že to ještě teď trošku vylepší Ed Sheeran.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Chris Brown na Relaxu právě teď, pojďme na silnice.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: Dopravní nehoda se stala v Kladně v Rozdělově, jeďte opatrně, je to silnice směřující ke Kamenným Žehrovicím, ulice Rakovnická, mezi křižovatkami ulic Štefáníkova a Jana Vajta se stala dopravní nehoda.
1: Relax Radio. Kladno. 92,3 FM. 92,3 FM.

Nevzdávejte a bojujte. Dnes i zítra má být krásně, teploty okolo 22, 23 stupňů, jak nám předpověděl David ve zprávách. Mimochodem teď připravuje zprávy na 9. hodinu, slyšíte už za chvilku. Já se dívám do minulosti, do rekordní naší tabulky teplotní, která ukazuje, že nejtepleji v tento den bylo v roce 1942 a to bylo 26,1 stupně Celsia. Takovou to teplotu dneska asi nepřekonáme, ale bude podobně hezky teplo.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Aktuálně se zdržením počítejte na příjezdu D7 do Prahy. U letiště se stala dopravní nehoda zhruba 3 kilometry před Prahou. Na D7 se srazila dodávka s nákladním autem.

Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Ne? Ne.
3: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.

0: Na vteřinu přesně teď je 8 hodin 59,5 minuty. Je přesně 9.
1: 3 ze 4 kontrolovaných kamionů byly přetížené a z Malovánky na Strahov pojedou tramvaje. Klidný slunečný den přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Ve středních Čechách probíhají kontroly přetížených kamionů. Jen za první hodinu 3 ze 4 nevyhověly. Soupravy naložené cukrovou řepou tak byly odstaveny až do doby přeložení nákladu. Řidiči hrozí na místě pokuta až 15 000 korun, provozovateli 9 000 za každou započatou tunu nad povolený limit. V Kladně skončil příjem fotografií do letošního kadenského krasohledu. Porota teď určí svého vlastního vítěze. Vybere ale i 20 finalistů, o kterých v prosinci rozhodne veřejnost. Hlasovat se bude na webu města i na sociálních sítích. Vítěznou nejzajímavější fotografii spojenou s Kladnem poznáme v lednu. Lounské informační centrum se výrazně zvětší. S námi je mluvčí města Pavla Kutlu.
3: Probíhající rekonstrukce jej rozšíří o prostor bývalé prodejny. Nabídne tak víc místa pro návštěvníky i zaměstnance. Počítá se s místem pro krátké posezení a chytrým výdejním boxem pro úschovu zavazadel. Práce jsou v plném proudu.
1: Hotovo bude zřejmě do konce roku. V Praze se staví tramvajová trať z Malovanky na Strahov. Slavnostní poklepání základního kamene proběhlo včera. Téměř 1,5 km dlouhý úsek bude mít 3 zastávky. Hotovo má být v polovině roku 2028. Cesta do Tater je rychlejší. Slováci včera otevřeli další část dálnice D1. 15-kilometrový úsek u Ružomberoku ušetří motoristům ve špičkách i desítky minut. Na tahu mezi Bratislavou a Košicemi tak zbývá dodělat už jen poslední část.
2: Sport.
1: Hokejisté Českých Budějovic porazili v dohrávce 8. kola Extraligy Brno 5-1. Posunuli se tak na 5. místo tabulky. Kometa je 11. Další kolo se hraje v pátek. Kladno doma přivítá Mladou Boleslav.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: 19 až 22 stupňů, taková budou dnešní maxima. Dočkáme se jich při slunečné, jasné nebo skoro jasné obloze. Zítra skoro jasno až polojasno, odpoledne s ubýváním mraků. Teploty stejné jako dnes.
0: A další naše tentokrát už dopolední hudební sluníčko se jmenuje Jennifer Lopez.

0: 9 hodin, 11 minut, přeju vám co nejpříjemnější úterní dopoledne, slunečné, a tak by to mělo vydržet dneska skoro celý den. Co se týče muziky, tak hráli jsme písničku, doufám, že dobrou, Pavel Celta Pokáč. Kromě muziky můžete samozřejmě na rádiu slyšet čas od času i nějakou tu reklamku a zrovna jsem se dneska na to zaměřil, jsem si tak říkal, kdy byla úplně první reklama v rádiu. Bylo to v roce 1922, kdy nějaká newyorská písařka vytvořila první rozhlasovou reklamu a bylo to pro mýdlo Palmol. Tahle ta reklama byla poprvé odvysílána na jisté americké rozhlasové stanici v New Yorku, asi nebudu říkat na který.
1: Relax Radio, největší hity 90. let.

Dvě minuty po čtvrt na deset na relaxu Tate McRae, Nobody's Girl. Pokud má někdo dneska ve vašem okolí narozeniny, ať už z rodiny, nebo v práci, nebo tak, tak samozřejmě koupíte mu nějaký malý dárek, to je jasný, nebo možná i větší, to už necháme na vás. Pokud je to v práci, tak proběhne, doufám, že i nějaká taková podniková oslava, ale to nejdůležitější, pak se jako všichni sejdete, to znamená u oslavence popřejete mu a zaspíváte mu ten slavný popěvek Happy Birthday, znáte ho. A víte o tom, že ještě donedávna, není to tak dlouho, to bylo svým způsobem nelegální, protože tenhle ten popěvek byl chráněn autorskými právy, to znamená, mělo se z něj platit. Od té doby, co ho koupil Justin Timberlake, který koupil práva, tak se stal veřejným vlastnictvím a máme ho vlastně zadáčo.

0: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
1: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
6: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je Chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Je přesně 9:30, pojďme se podívat, jak to vypadá na dálnicích. Začneme asi jako vždycky okruhem. A tam je trošku hustší provoz na kilometru, jo. Na prvním až 7. kilometru ve směru na Ruzeň, to znamená na D7, tam se tvoří kolony po Pojíždí, to je to zhruba okolo 5-6 kilometrů, počítejte s malým zdržením. V opačném směru, to znamená ve směru na D1, je to od 24. do 18. kilometru, taktéž trošku pomalejší provoz, ta kolona je tam někde v délce 6 kilometrů, pak by se to zase mělo všechno v pohodě rozjet. Když už jsme u té D1 z okruhu, tak zhruba na 16. kilometru je dopravní nehoda. Tři osobní automobily počítejte rozhodně se zdržením a pak se přemístíme na D7, zhruba na 3,5 kilometru na trase Chomutov Praha, taktéž nehoda, nákladní automobil a dodávka, takže počítejte s tím, že ani tam to nepojede nějak extra rychle a můžou se tvořit kolony. Kdyby něco, linka řidičů je tu pro vás.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.

0: Jonas Blue a spolu s ním JP Cooper Perfect Strangers máme 9:45. Dneska, když jsem šel ráno do rádia, tak jsem si všiml, jak nám opravdu jako hodně, opravdu hodně houstne provoz na silnicích. To znamená, mně přijde, mně osobně teda, že těch aut je čím dál tím víc. Samozřejmě s tím souvisí i zvyšující se počet dopravních nehod. A tak jsem si tak jako říkal, čím to asi je. Zhruba každá třetí až čtvrtá nehoda souvisí prý s nedisciplinovaností řidičů. Mrkneme i na to, jaký jsou opravdový příčiny. Za chvilku.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Za 10 minut bude 10. hodina dopolední, pojďme se vrátit těm dopravním problémům, to znamená dopravním nehodám, protože majáky se za námi můžou objevit, kdykoliv porušíme nějaké ty dopravní předpisy, a že je porušujeme tedy docela často. Každopádně, jak už jsem říkal, každá čtvrtá až třetí dopravní nehoda souvisí s nějakou formou nedisciplinovanosti řidiče. A mě třeba zajímalo, jak je to s tím přehlédnutím dopravních značek a podobně, tak přehlédnutí nebo nerespektování dopravních značek představuje jenom několik procent nehod. Největším problémem je, a teď si to zkuste tipnout, nesprávný způsob jízdy a rychlost. I když je to takový trošku zavádějící, protože nesprávný způsob jízdy, to znamená třeba i to, že nedáte přednost tam, kde je to upravený značkou, dej přednost v jízdě. Tak to už se počítá ve statistice jako nesprávný způsob jízdy. Tím pádem je jasný, že to musí být hrozně, ale opravdu hrozně zkreslený. Ale na druhou stranu, dopravní značky patří na silnice, to je fakt. A možná, no, v téhle hodince už to nestihneme, ale na začátku té další vám řeknu, kde vůbec vznikly a kde se objevila první dopravní značka.
1: Relax. Relax Radio.

pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz

0: Klok do finále hodiny, máme tu desátou.
1: Vlaky z Neratovic dál pojedou až na hlavní nádraží a opravy dálnice D6 u Velké Dobré potrvají do konce října. Hezké dopoledne přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Všechny vlaky z Neratovic budou dál končit na pražském hlavním nádraží. Správa železnic sice kvůli přeplněnosti tohoto uzlu uvažovala o zkrácení 10 spojů do Vysočan. Starosta Neratovic Roman Kroužecký ale vyjednal zachování současného stavu. Berounská základní škola na Wagnerově náměstí bude zateplena, zachová si ale svůj historický ráz. Od Říms přes pilastry po reliefy. Práce navíc neomezí výuku, probíhají v zadní části budovy. Části, kde by stavba žáky výrazně rušila, přijdou na řadu mimo školní rok. Pražské akvacentrum Šutka se promění v moderní centrum plaveckých sportů. Kromě nových bazénů přibude i letní koupaliště a wellness. Vše doplní unikátní výhledy na hlavní město. Přípravy jsou ale teprve na začátku. U Mladé Boleslavy skončily opravy dálnice. Pracovalo se na téměř 5-kilometrovém úseku. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
3: Na celý rekonstruovaný úsek natáhli finišéry téměř 15 000 kubíků nového asfaltu. Jen pro představu, tím bychom zvládli naplnit téměř 6 olympijských plaveckých bazénů. A také jsme rovnou vyměnili mostní závěr, aby byl přejezd mezi mostem a pevnou silnicí plynulý. A předešli jsme tak nepříjemným ranám při jízdě.
1: Pracuje se i na D6 u Velké Dobré. Tady má být hotovo do konce října.
2: Sport.
1: Aktuální sezona NHL bude pro Alexandra Ovečkina poslední. 41-letý ruský útočník po ní s elitním hokejem skončí. Celou kariéru za mořem hrál za Washington.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Počasí. V našem kraji i dál slunečno, jasno nebo skoro jasno. Teploty se dostanou na 19 až 22 stupňů. Prakticky stejné počasí čekáme i zítra. Ve čtvrtek už více mraků, ale stále 18 až 22. V pátek se ochladí na nejvýš 15 stupňů Celsia.
0: Až se za chvilinku vydáme na silnice, podíváme se na zoubek dopravním značkám. No a muzika, Lucie, Šrouby do hlavy. Tři minuty po desáté, přejeme hezké dopoledne.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio.

0: Docela jsem se divil, když Beberex a David Guetta z Relaxády, to znamená hitparády Relax Rádia, vypadly, ale tak jako to už tak občas bývá. Nedostali hlasy, prostě neměli tolik štěstí, ale koukal jsem, že David Guetta se tam zase jako zaháčknul znova, to je vyhodíte dveřma, vrátí se oknem. Je to tak, zbytek uvidíte, nebo spíš uslyšíte zítra, to znamená ve středu, kdy pravidelně Relaxádu vysíláme večer od 18 hodin tady u nás na Relaxu. Já se na vás moc těším, to jako hodně dopředu, ale ještě předtím bych vás poprosil, jestli byste si třeba neotevřeli na www.radio-relax.cz a ještě jako do poslední chvilky nezahlasovali, abyste s tím trošku zahýbali. Mimochodem, je tam jedna novinka od YouTube, ne že bych se přimlouval, ale mohli byste.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Pokud alespoň trošku sledujete sociální sítě, tak jste možná zaregistrovali nástup Backstreet Boys při návratu zpátky na jejich novém koncertním turné, který je jakože... Jako, to je impozantní, jako já jsem ho viděl fakt v několika verzích, ale všude jako s využitím té moderní technologie jako takový, to prostě je neuvěřitelný úplně. Musím uznat, že ačkoliv Backstreet Boys není úplně můj šále kávy, tak na jejich koncert bych se už jenom kvůli těm efektům a kvůli tomu nástupu a tak dále šel určitě podívat. Pokud jste neviděli, tak si to zkuste vyhledat, je toho prostě všude plno. Ale zpátky k dopravním značkám, protože o těch se dneska bavíme. Kdy vznikly a kdy se začaly používat tak jako jednotně a proč a kde to vymysleli a podobně. To ještě, jako to má všechno svůj čas, ale úplně mě zaujal vznik stopky jako takové, protože ta vznikla opravdu originálně, je to kvůli jednomu nebezpečnému křížení a říká se, že první stop značku, bylo to teda v Americe, vytvořil v roce 1914 detroitský policista Harry Jackson. A teď pozor, měl takový nějaký jako problém s nepřehlednou křižovatkou, takže vzal kus dřeva, uřízl jí rohy, napsal na něj stop a postavil ho k silnici. Fungovalo to, tím pádem je jasný, že nápad se začal šířit, takže de facto historie dnešní stopky má vlastně původ v kusu prkna upravené policajtem.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Kladno sportuje. Buďte u toho.
1: Buďte u toho.
0: V sobotu 10. října se Central Kladno promění v jedno velké sportoviště. Od 1 do 6 hodin vás čekají sportovní ukázky, taneční vystoupení a spousta energie. Hokej, plavání, tanec, co nadchne právě vaše děti? Přijďte to zjistit a užijte si odpoledne plné pohybu a zábavy pro celou rodinu. Kladno sportuje v sobotu 10. října v Central Kladno. Ve spolupráci se sportovními areály města Kladna.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

Dvě minuty po půl jedenácté, v téhleté hodince se tak trošku bavíme o dopravních značkách. Začali jsme stopkou, takovou tou klasickou, která je drobátko výjimečná v historii těch dopravních značek. Už jsem vám říkal před chvilinkou, jak vznikala prostě z obyčejného prkna, který někdo někde uříznul jim rohy a napsal na to stop, aby ten provoz na křižovatce byl bezpečnější. A pozor, našel jsem v historii, že osmiúhelník znamenal stop od jak živa, ale měl po každý jinou barvu. To teďka nebudeme rozebírat. Ten tvar se standardizoval až ve 20. letech 20. století do téhleté podoby, kterou má teď, a důvod prý byl geniálně jednoduchý, mě by to teda nenapadlo. Řidič měl poznat přístupku i ze zadu, tedy ještě předtím, než značku přečte. Zároveň měl výrazný tvar fungovat i za horší viditelnosti. Tomu bych tak jako ještě rozuměl. Takže pozor, jakmile uvidíme ze zadu červený osmiúhelník, je jasný, že tam je z druhé strany stopka.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Prahy.
1: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut.

0: koupíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
1: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
3: Přímo by chytralý. S Chytrartem jsme ušetřili.
2: A co je Chytrart?
3: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.

Co si budeme povídat, tohle je jeden z nesmrtelných hitů od kapely Lucie, ještě v originálním složení, Šrouby do hlavy. Máme přesně 10:45. My tady dneska probíráme, pokud jedete v autě na silnicích, tak možná to pro vás bude i trochu zajímavý, takový věci, které se týkají dopravních značek, předpisů a tak dále. Víte, od kterého roku funguje nějaký takový ten první mezinárodní systém, to znamená pro všechny dopravních značek? Bylo to od roku 1909, což už je teda nějaký ten pátek, konkrétně od 11. října, to znamená

Že za pár dní budeme slavit, dalo by se říct. A já o tom mluvím hlavně proto, že už jsem se učil se svojí dcerou na řidičák, teď se momentálně učím se synem na řidičák a musím teda přiznat, jako upřímně to řeknu, že z některých těch začek si nejsem úplně stoprocentně jistý, je jich fakt jako mraky. Přitom na začátku, když značky vznikly, tak byly pouhé 4 základní symboly, to by se jim to dneska učilo. Takže fungoval nebezpečný hrbol, to by dneska bylo skoro všude, nebezpečná zatáčka, křižovatka a železniční přejezd. Všechno ostatní tak jako vznikalo postupně. Samozřejmě o té stopce už jsme se bavili, ta vznikla úplnou náhodou. Tak jenom abyste věděli, že dřív to bylo o dost jednodušší.

0: Je tu 11. hodina právě teď.
1: V Postoloprtech se bude uklízet a ve středních Čechách končí platnost 29 000 řidičských průkazů. S vámi je David Latovský.
2: Relax Radio.
1: V Postoloprtech proběhnou říjnové sběrové soboty 24. přímo ve městě, o týden později ve spádových obcích. Do přistavěných kontejnerů půjde odkládat nábytek, koberce, kovy, baterie, pneumatiky, ale i lednice a televize. Přesný harmonogram je na webu města. Rudná u Prahy příští rok opět rozkvete. Po úspěchu poslední výsadby ve veřejném prostoru město pořídí sazenice i pro občany. Půjde o tulipány, krokusy, modřence a narcisy. Cílem je podpořit výsadbu v předzahrádkách a dalších vhodných místech. V okolí Slánské hory přibydou nové lavičky a odpadkové koše. Město na jejich pořízení získalo dotaci. Přibýt by měla i servisní stanice pro kola. Počítá se také s orientačními prvky. Návštěvníky snadno navedou, například k naučné stezce. Do konce roku je potřeba vyměnit přes 200 000 řidičských průkazů. Končí jim platnost, nejčastěji ve Středočeském kraji. Žádost se dá podat online, hotový průkaz pak lze zdarma vyzvednout na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, nebo si jej za stovku nechat doručit do výdejního boxu a na výdejní místo.
2: Sport.
1: Národní ženská fotbalová reprezentace hraje v pátek se Skotskem. Půjde o důležité utkání baráže o postup na mistrovství světa. Obránkyně Eva Bartoňová.
3: Skotsko bude určitě náročný soupeř. Nečeká nás vůbec nic snadného. Skotky to potvrzují dlouhodobě. Účastní se mistrovství Evropy. A teď taky vlastně postoupili do Ačka, takže určitě soupeř, který nás potrápí. Jsou určitě favoritama, ale říkám, jako může se stát cokoliv.
1: Zápas se hraje v pátek v Pardubicích.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Ve středních Čechách okolí dál modrá obloha, oteplí se na 19 až 22 stupňů. Zítřejší předpověď nám meteorologové nakonec upravili. Místo celodenního slunce, ráno a dopoledne velká oblačnost, ubývat začne až po 12. hodině, maxima 18 až 21.
0: Za chvilinku se podíváme na sociální sítě, to zcela jistě, a taky vám prozradím, jaký je největší přání mužů. Takhle ne úplně vždycky, ale řekl bych tak s 80% určitě. Máme 3 minuty po 11, vydržme do oběda.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio.

Sebastián, Barcelona, než jsem viděl ten klip k tomu, to bylo tuším, že včera nebo předevčírem, tak jsem zase až tak moc nechápal ten text té písničky, jakože o níž jako Barcelona a tak dále. Pak když jsem ho viděl, tak mi to bylo jasný, je to takový ten citově cestovatelský klip, by se dalo říct. Vzpomínáte na někoho v souvislosti s něčím nebo s někým. Jako myslím si, že jako taková cesta po Barceloně, to je naprosto ideální. Mrkněte se, uvidíte, jinak v Relaxádě už ho samozřejmě neuslyšíte, protože asi moc jako nezískal všech hlasů, nedostal se do té základní desítky, já jsem mu to přál. Jak ta písnička, tak i ten klip je relativně příjemný. Každopádně Relaxáda, další vydání, bude zítra. Jak dopadla ta poslední?

0: čtvrt na 12 a 4 minuty, tohle byla Mariah Carey a tak trošku návrat do 90. let Make It Happen. Mimochodem Mariah Carey, jediným, co si na ní vlastně jakoby pamatuju neustále a nemusím to furt zkoumat, je, že má mimořádný pěvecký rozsah. Takový, jako ona má prý málo kdo, je to přes 5 oktáv a právě tyhle ty extrémně vysoký pískací tóny v některých skladbách se staly vlastně jedním z nich. Mimochodem, vyšší hlas už má jenom naše zprávatka Kamča, ale to zase nespívá, že v pohodě. Možná, že když se řekne Mariah Carey, tak si většina z vás vzpomene na takový ten kolovrátkový vánoční hit All I Want For Christmas Is You. Paradoxně, že oni samotní autoři zpočátku netušili, že vlastně vytvořili budoucí takovou vánoční nesmrtelnost. A mluvím o tom proto, když se podíváte na datum, je 6. října, přátelé. Blíží se to, blíží.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Viděl jsi to?
5: A co, jako?
4: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
5: No má bejt.
4: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
5: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
4: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
5: Radši dopíjat ti to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
6: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Ekokom. Více na cestaodpadu.cz.
7: Dnešek by byl úplně normální den. Ale nebude. Protože se vrátil úterní kyblík do KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 2 minuty po 11:30, tedy v čase, kdy už někteří obědváte, tak máme tady informace, které se týkají dálnic, to znamená problémů a jestli máte nějaký zácpy tam a tak dále, abyste věděli. Na D8, konkrétně na 20. kilometru ve směru na Prahu, se stala dopravní nehoda 2 osobních aut. Je dobrý s tím počítat, protože na místě bude určitě zdržení. Na D8 ještě zůstaneme zhruba na 640. kilometru ve směru nad Ústí nad Labem. Stojí porouchané osobní auto, stojí teda v odstavném pruhu, ale pro jistotu říkám, mrkněte se, abyste do toho náhru nevlítli. A když už jsme u okruhu, tak počítejte ve směru na Ruzeň, to znamená na D7, to jede trošku pomalejc, ta kolona zpomalovací má délku asi 4 kiláky a je to někde mezi 77. a 82. kilometrem.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.

0: Kladno sportuje. Buďte u toho.
1: Buďte u toho.
0: V sobotu 10. října se Centrál Kladno promění v jedno velké sportoviště. Od 1 do 6 hodin vás čekají sportovní ukázky, taneční vystoupení a spousta energie. Hokej, plavání, tanec, co nadchne právě vaše děti. Přijďte to zjistit a užijte si odpoledne plné pohybu a zábavy pro celou rodinu. Kladno sportuje v sobotu 10. října v Centrál Kladno. Ve spolupráci se sportovními areály města Kladna.
2: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
3: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
4: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio. One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here.

0: She's at home.
1: Na Relaxu právě teď ve 11:45 chlápek, kterýmu jsem vždycky záviděl, jeho hlase Barry White, Let the Music Play. Za chvilinku bude v oběd a ještě předtím vás lehce nasměru na náš rádiový Facebook. Je tam taková jako, jak to říct, taková hádanečka nebo kvízek. Já jsem si s tím nevěděl rady, ale většina z vás asi jo. Čekuji.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Je to čas, na který se těšil každý hladovec. 12 hodin, 1 minuta.
1: Berounská knihovna se dostala mezi 9 nejlepších knihoven v republice a v Česku máme dál nejhůř dostupné bydlení z celé Evropské unie. Polední zprávy a David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Berounská knihovna postoupila mezi 9 finalistů soutěže Městská knihovna roku 2026. Komise si během návštěvy prohlédla její prostory a seznámila se i s její činností, projekty a plány do budoucna. První místo nakonec získala knihovna v Třinci. Postup mezi nejlepších 9 je ale pro Beroun úspěch. Stavební odpad do popelnic ani do sběrných dvorů nepatří, pokračuje mluvčí Kladna Vít Hral.
3: Jeho likvidaci si musí každý zajistit sám. Využít je možné například překladiště společnosti AVE v Libušíně. Další možností je recyklační středisko Zájezd.
1: V Kladně se čím dál častěji daří vypátrat zakladatele černých skládek. Podél hořovické mateřské školy nepůjde dlouhodobě parkovat. Značení umožní jen krátkodobé zastavení. Hlavně ráno by tak měly skončit problémy s průjezdností oblasti. Obyvatele nedalekých bytových domů budou moci využít nedaleké parkoviště. Nedaleko navíc brzy vyroste nový parkovací dům. Česko má dál nejhůř dostupné bydlení z celé Evropské unie. Byt u nás stojí dvakrát víc než třeba v Irsku nebo Belgii. Situace v okolních státech se navíc na rozdíl od Česka výrazně zlepšuje. Byty si snadněji než dříve pořídí Slováci, Maďaři i Slovinci.
2: Sport.
1: Volejbalisté Kladna získali pohár primátora Kladna. Ze 3 zápasů 2 vyhráli. Uspěli proti českým Budějovicím i pražským Lvům. Nestačili jen na odolenou vodu. Orly tak mají za sebou důležitou prověrku před novou sezonou.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
5: Počasí.
1: Před námi je slunečné odpoledne s 19 až 22 stupni. Zítra ráno a dopoledne nakonec velká oblačnost, ubývat začne popolední, k tomu 18 až 21 stupňů Celsia. Ve čtvrtek pak většinou smraky a 18 až 22 stupni. V pátek se ochladí na nejvýš 15 stupňů Celsia.
0: No co se počasí týče, pojedeme trošku dál i hudebně. Rihanna s Jay-Zem a Umbrella, tedy Deštník. Jinak je to hudební pozvánka na čas mezi 12. a 13. hodinou a jednak pokud obědváte, tak přeju dobrou chuť.
2: Relax Radio. Aleš Schwarz.
6: Aleš

0: Dneska pro vás máme hodně zajímavou pozvánku, a to na akci, hlavně na tuto sobotu, k hostinci u Rozječíka v Nezabudicích, kde se uskuteční vzpomínkové odpoledne u příležitosti výročí narození Jaroslava Franka. Po požehnání u kapličky Jaroslava Franka a uctění památky statečného rozvědčíka, legionáře a bojovníka proti fašismu se v hostinci bude promítat studentský film Vladimíra Merty Smrt krásných srnců. Těšit se můžete i na příjemné popovídání s jeho autorem. Vzpomínkové odpoledne dne začíná ve 14 hodin.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Kladno sportuje. Buďte u toho.
1: Buďte u toho.
0: V sobotu 10. října se Centrál Kladno promění v jedno velké sportoviště. Od 1 do 6 hodin vás čekají sportovní ukázky, taneční vystoupení a spousta energie. Hokej, plavání, tanec, co nadchne právě vaše děti. Přijďte to zjistit a užijte si odpoledne plné pohybu a zábavy pro celou rodinu. Kladno sportuje v sobotu 10. října v Centrál Kladno. Ve spolupráci se sportovními areály města Kladna.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
4: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Do Brna, do Prahy.
8: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
9: Relax Radio. Relax Radio.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 6. října. Tento den roku 1914 se narodil norský cestovatel a dobrodruh Thor Heyerdahl. Zemřel v Itálii 18. dubna 2002. Roku 1863 byly na území Spojených států amerických, konkrétně v Brooklynu, otevřeny první veřejně přístupné lázně. Roku 1961 přišel na svět

svazku manželského, členové skupiny ABBA, Benny Anderson a Annie Franklin-Stark. O 13 let později se po 8. vdávala Elizabeth Taylor. Svatba probíhala na Jacksonově ranči Neverland. Roku 1954 se v Kalifornii narodil zpěvák kapely Los Lobos David Hidalgo. Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Krásně nám to vychází přesně na minutu i na sekundu, právě teď 13.00.
1: Plechovky a plasty se v Lounech hází do žlutých nádob a řidičák možná bude platit 15 let. Dobré odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Plechovky se do nádob na plasty házejí už i v Lounech. Město, stejně jako třeba Kladno nebo Beroun, přešlo na společný sběr do žlutých nádob. Stejnou cestou se vydala i Praha. Třídící linka oba druhy odpadu dokáže snadno oddělit. Šedé kontejnery na kov, ale v těchto městech dál zůstávají na svých místech a dají se k odkládání plechovek využívat. Do Mariánského sloupu ve Velvarech byla ukryta časová schránka. Budoucím generacím má připomenout předměty dnešní doby. Velvary tak následují Prahu, která časovou schránku ukryla u koně na Václavském náměstí. Obsahuje noviny, mince, ale i půl litr. V Česku se letos od ledna do září prodalo o 2,5% více aut než ve stejném období loni. Většinu vozů nakoupily firmy, zbytek soukromí zákazníci. Výrazně nahoru, téměř o 30%, šel odbyt motorek. Řidičský průkaz možná bude platit 15 let. O prodloužení ze současných 10 uvažuje ministr dopravy Bednarik. Chce, aby šoféři nemuseli výměnu řešit tak často. Návrh zřejmě najde podporu i u koaličních partnerů.
2: Sport.
1: Fotbalisté dnes hrají s Anglií. Národní reprezentaci čeká další zápas v Lize národů. Podle Vladimíra Coufala se naši soupeře nebojí.
3: Ne, my nemáme strach, jsme sebevědomí, ale samozřejmě musíme respektovat kvalitu protivníka, protože to, co předvedli v Chorvatsku 7-0, bylo neuvěřitelné. A když jsem si psal ještě potom s Andrejem Kramaričem, tak říkal, že to bylo jako hodně, ještě jejich golman chytil hodně gólů, takže to mohlo být ještě víc, takže jim ten zápas vyloženě sedl, ale určitě nebudeme hrát jak Chorvati.
1: Zápas s Angličany začíná dnes ve 20:45.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Časí. Odpoledne dál se slunečnou oblohou, teploty mezi 19 až 22 stupni. Zítra zpočátku velká oblačnost, vyjasňovat se začne popolední, maxima stejná jako dnes. Ochlazení čekáme v pátek, kdy naměříme jen 11 až 15 stupňů Celsia.
0: Tak co si dáme z muziky, mezi 13 a 14 bude legenda švédský DJ Avicii. No a hned za chvilku, za pár minut nás čeká, co Davide?
5: Anketa Relax v ulicích a dnes to bude o češtině, což není určitě žádná legrace, že?
0: Počkejte si na to.
2: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Ultra Nata a francouzský DJ Užel, Féteru Rádia Relax. A teď Féteru, anketa Relax v ulicích. Naproti mě David Latovský. David, hezký den.
1: No, hezký den, hezké odpoledne. Čeština nám někdy opravdu dokáže pořádně zatopit, někdy se opravdu zapotíme. Já si myslím, že dneska to bude, ano, takový důkaz toho, co jsem řekl. Protože, přátelé a relaxáci, představte si pána, který se jmenuje pan Kuře. Třeba Josef Kuře, jak to máme takhle hezky česky, jo, Josef Kuře. A teď si to teda jako, dejte do té situace, že se nám zamiluje, je veselka a on se prostě ožení. Jak se bude jmenovat jeho manželka? Jak bude to příjmení skloněné? Pan Kuře a paní...
0: No, to jako koukáš na mě, že mám odpovědět.
1: No právě, no. Co,
0: no, tak to bude asi
1: složitý. Takhle moderoval nějakou svatbu, co děláš docela často, že jo, a teď by tam přišli tady ty dva, a teď co s tím, že jo. Tak ona asi by si i podle dnešní moderní češtiny mohla nechat, že třeba paní Kuře, že jo, Petra Kuře, to by asi šlo, ale pokud by to vysloveně chtěla sklonit, jo, tak aby tam bylo to nějaké ženské, aby to bylo opravdu v tom ženském tvaru, jak jsme byli dříve zvyklí, tak jak by se s tím ta čeština poradila, jak by se s tím poradil ty?
0: No, tak asi bych, já bych to asi z patra jen tak nedal a na té svatbě bych se asi zeptal raději dopředu, než abych to vyslovil a byl u všech svatebčanů za jako úplnýho negramota. Takže, no, asi se nechám inspirovat i našimi posluchači. Ty jsi si tedy zeptal tady na tuhle otázku, šel si do ulic.
1: Já jsem se zeptal, já upřímně, když bych asi opravdu takhle jste mě někde zbudili o půlnoci, tak já nevím, já bych asi řekl paní Kuří třeba, jako jo. Nevím, to je asi fakt jako první, co mě napadlo, byť to teda není správně, to už můžu prozradit. No ale vy jste se taky pěkně zapotili, ano. Pan Kuře, a jak se bude jmenovat jeho manželka?
2: Relax v ulici.
3: Ty jo, to je dobrá otázka. Tak Kuřátková paní?
4: Kuřátková.
5: Ty brďo, to je otázka. Kuře, to je fakt nevím, to je dost blbý, to je jako kuře. Kuřová je blbý, je asi, že jo, ale fakt nevím, nevím.
6: No, v současné době už se uznávají takový ty nepřechýlený jména, takže bych řekl, že klidně bude paní Kuře. A když bych chtěla, Kuřová?
7: Kuře.
8: Tak tam jedna věc je, jak se domluví, protože fakt to si může nechat i svoje rodný příjmení a může si ten tvar záleží na domluvě, ale já bych řekl, že Kuře, se bude jmenovat stejně.
7: Bude to paní Kuřová.
9: Paní Kuře.
10: Paní Kuřová. Ne, fakt, já bych řekl pan Kuře, paní Kuřová. Nebo paní Kuří. Ne, Kuřová, určitě Kuřová.
11: Paní Kuřátková.
12: Paní Kuře, paní a paní Kuře a paní Kuřatová, no.
13: No, ono se to dneska používá jako různě, ale já bych řekl, že buď by se mohla jmenovat třeba Pavlína Kuře, a nebo Kuřejová. A on byl Kuře v těch Kuře. Ne, to je blbost, Kuře. Já řeknu Kuře, se nedá skloňovat, ne. Kuřejová. Kuřová.
1: Tak doufám, že jste po obědě, protože já jsem dostal chuť právě na kuře s nádivkou.
0: A já ho zrovna dneska měl k obědu.
1: Dobrý, jo, teda.
0: Výborný kuřátko s bramborovým salátem, ještě takový dozvuk lánského posvícení.
1: No a tak co to naše svatba tady, pan Kuře teda se oženil, tak tedy jak se bude jmenovat ta jeho nastávající?
0: Takže my jsme to s Davidem nastudovali a manželka pana Kuře se bude jmenovat paní Kuřová nebo paní Kuřetová.
1: V dnešní uvolněné době by samozřejmě prošlo i paní Kuře. Vy jste tam často odpovídali třeba paní Kuřátková, že jo? Nejde z kuřete udělat takhle jako kuřátko, prostě toto hned ne, to ne, to ne. Takže opravdu ještě jednou, Kuřová nebo Kuřetová.
0: Takže konec českého jazyka, pojďme si dát přestávku v podobě další odpolední muziky. My vám s Davidem všem přejeme hezké odpoledne.
2: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax.
14: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Peku, stále krásné, baví léto a my tady máme dopravní komplikaci, a to na D5, tak tam zvolněte nohu z plynu na 19,5 km na trase Praha Rozvadov, pro poruchu je tam odstavená sanitka, takže průjezd se zvýšenou opatrností.

0: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
2: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
3: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
9: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.

0: Hudební vzpomínka Mr. Shaggy a Angel a ty nejnovější hity uslyšíte už zítra večer mezi 18. a 19. v hitparádě Relaxádě, kterou moderuje kolega Aleš Švarc. Ale vy, naši posluchači, jí sestavujete. A tedy potřebujeme vás dostat na naše stránky radio.relax.cz, odkaz hitparáda Relaxáda, a tam můžete zahlasovat pro svého favorita a dostat ho třeba až na první místo.
1: Fresh time. Fresh time. Relax Radio. Relax.

0: Holiday, návrat do 90. let a královna popu Madonna. Mýtus o 8 hodinách, přátelé, padl. Nová studie ukázala, kolik spánku doopravdy potřebujeme. 8 totiž může prý i škodit, takže kolik hodin relaxáci spíte? Otevírám dnešní téma ve Fresh Timeu. Studie dat od 500 000 Britů ukázala, že orgány stárnou nejpomaleji při 6 až 7 hodinách spánku. Jestli pravidelně spíte přes 8 hodin, riskujete víc než ti, kdo spí 6. Tak na to myslete. No a čekám vaše zprávy. 606-736-736. No a za chvilku zprávy, ale s Davidem. Ty už připravuje na 14. hodinu, za chvilku ho tady máme.
1: Fresh Time. Fresh Time. Relax Radio. Relax.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
1: rozšíříme
3: výběr. Dvojnásobíme investice.
2: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na
3: vás.
4: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
6: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 17. hodina právě teď, posloucháte Rádio Relax, pojďte si poslechnout zprávy.
1: Beroun a Králův dvůr zlepšili podmínky pro hasiče a letní olympiádu v roce 2036 by mohla uspořádat Indie. Přeji klidné úterý.
2: Relax Radio.
1: Beroun a Králův dvůr mají nové plnicí místo na vodu pro hasiče. Je na území Králova dvora, poblíž křižovatky ulic Záhořanská a Tři vršky. Náklady na jeho vznik uhradila obě města rovným dílem. Beroun navíc chystá vlastní plnicí místo. Příští rok vznikne v ulici Na Hrázi. Běžná hydrantová síť se totiž podle kontrol už nedá brát jako oficiální zdroj požární vody. Lounské informační centrum se výrazně zvětší, s námi je mluvčí města Pavla Kutlu.
3: Probíhající rekonstrukce jej rozšíří o prostor bývalé prodejny. Nabídne tak víc místa pro návštěvníky i zaměstnance. Počítá se s místem pro krátké posezení a chytrým výdejním boxem pro úschovu zavazadel. Práce jsou v plném proudu.
1: A hotovost zřejmě bude do konce roku. Češi dál nejčastěji kupují auta na benzín. Nic na tom nezměnili ani současné vysoké ceny. Druhé místo tradičně patří naftě. Čistě elektrické vozy tak mají dál jen zanedbatelný podíl. Letos je koupilo jen 7% zákazníků. Plynový pohon si vybrali ani ne 2% kupujících. Žena na Znojimsku zasadila milenci přes 158 ran nožem, hrozí doživotí. U oběti v bytě prý nejdříve pili slivovici a pouštěli si písničky. K různému činu jí pak prý navedla imaginární kamarádka. Muž po útoku neměl šanci přežít.
2: Sport.
1: O pořádání letních olympijských her v roce 2036 mají zájem Indie, Katar, Jihoafrická republika, Korea, Německo, Maďarsko a Turecko. Favority je Indie a Katar. Mezinárodní olympijský výbor ale do konce října přijímá případné další zájemce.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Úterní odpoledne dál slunečné s modrou oblohou a 19 až 22 stupni. Zítra ráno a dopoledne velká oblačnost, která popoledně postupně ubyde. Maxima 18 až 21. Smraky počítejme i ve čtvrtek, kdy má být 18 až 22. V pátek ale už počítejme nejvýš s jen 15 stupni Celsia.
0: Takže připravovat zimní bundy pomaličku. My máme připravenou odpolední muziku Marek Ztracený. A jeho originál už za chvilku na relaxu. David, jak jsi připravený na zimu? Co auto? Už máš přes Zuto? Mí rodiče už přes Zuto mají, mě to čeká příští týden v úterý.
5: Tak to jsou snad první v republice. Tady je vidět, že ty je následuje, že jablko nepadá daleko stromu.
0: Je to tak?
5: To teda přijde hodně brzo, ještě teda tak na začátku.
0: No jo, jenomže já takovýhle termín dostal v tom pneoservisu, takže já prostě nevybral. Takže musím příští týden přezovat auto. Tak pokud vy už takhle brzy přezouváte, tak ať vám to jde pěkně od ruky. A díky, že jste s námi.

0: Robin Schulz a taky Kygo v éteru Rádia Relax. Dnes řešíme spánek ve Fresh Timeu s datem 6. října. Vy nám píšete, kolik hodin spíte. Mám tu odvážlivce, co napsal do studia, že mu prý poslední rok stačí jen 4 hodiny. No tak to bych byl druhý den úplně nepoužitelný. Ale pojďme v témhle tématu pokračovat. Spánek a sladké. Když vás honí mlsná na něco sladkého, zastavíte to jedině tím, že si opravdu něco dáte. A pokud chcete zamezit třeba velké konzumaci čokolády, tak se zaměřte na spánek. A není to rada typu honí vás večer mlsná, běžte to zaspat, to zase ne. V dnešní moderní a hektické době je spánek velmi často podceňován nejen mezi dospělými, ale také i u dospívajících. Sami jste slyšeli, že někdo opravdu spí jen 4 hodiny. Dlouhodobý nedostatek spánku má však na psychickou i fyzickou stránku těla téměř devastující účinky. Pakliže bychom to měli stáhnout pouze na chuť na sladké, tak nedostatek spánku způsobuje změnu hormonu, konkrétně hormonu hladu a sytosti. Důsledek je zcela jasný, menší pocit sytosti a zvýšený apetit. Ve výsledku místo toho, abychom jedli vyváženě, tak máme velkou potřebu mlsat a navíc jsme nenasytní. Spánek hraje proto zcela stěžejní roli pro odbourávání závislosti na sladkém. Tak na to myslete a pořádně se dneska vyspinkejte.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

Dnes ve Fresh Timeu řešíme věc, kterou všichni milujeme. Kvalitní a dostatečně dlouhý spánek. Tahle ta věc je základním předpokladem pro fyzické i psychické zdraví a celkově spokojený život. Délka spánku je ryze individuální a odlišné jsou i podmínky, které pro spaní různí lidé potřebují. Asi už jste slyšeli, že spánek není jen jeden, že existují různé druhy spánku, nebo jinak řečeno, že spánek má různé fáze. Je důležité, abychom v té nejhlubší fázi byli ale co nejdéle. Tak jak to zařídit, to se dnes za chvilku ve Fresh Timeu dozvíte a taky se společně vydáme i na české dálnice, jak se takhle odpoledne v úterý jezdí. Teď se ale vydáme za českou muzikou, tady je slíbený Marek Ztracený a jeho hit Originál.

0: dáme signál.
1: Kladno sportuje. Buďte u toho.
2: Buďte u toho.
1: V sobotu 10. října se Central Kladno promění v jedno velké sportoviště. Od 1 do 6 hodin vás čekají sportovní ukázky, taneční vystoupení a spousta energie. Hokej, plavání, tanec, co nadchne právě vaše děti. Přijďte to zjistit a užijte si odpoledne plné pohybu a zábavy pro celou rodinu. Kladno sportuje v sobotu 10. října v Central Kladno. Ve spolupráci se sportovními areály města Kladna.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
9: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak na dálnicích v České republice to kromě D1 vypadá docela dobře. V tuhle chvíli nemáme hlášenou žádnou dopravní nehodu, jen tedy komplikace na D1. Tam se ale bouralo, pozor na 203. kilometru ve směru na Ostravu. Je tam střet osobáku s nákladňákem, neprojezdný je připojovací pruh. A D1 ještě jednou, tentokrát ale 194. kilometru ve směru na Prahu. Střet osobáku s nákladňákem, neprojezdná krajnice, probíhá tam aktuálně vyšetřování nehody. Tak jezděte opatrně a kdybyste narazili na nějaký dopravní problém, jsme tady stále pro vás. 606-736-736.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606-736-736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
1: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
2: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
3: Promění.
2: A v novou sukínku?
3: Promění.
2: A v paraplíčko?
3: Promění.
2: I na obal pro pastelky?
3: I v obal.
2: A v baťůžek?
3: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
4: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
2: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tati, a...
3: Běž už.
4: Více na cestaodpadu.cz.

0: find me. Je tu přesně 15. hodina, je tu i David Latovský, pojďme mu dát slovo.
1: V Neratovicích se staví nový kostel a Češi zůstávají národem zahrádkářů. Vítejte u zpráv.
2: Relax Radio.
1: Stavba nového neratoveckého kostela pokračuje podle plánu. Vzniká na kraji města směrem na Libiš. Od září navíc probíhají pravidelné komentované prohlídky. Zájemci se dozví vše o aktuálním postupu prací, architektonickém řešení i jeho budoucím využití. Nutná je ale předcházející registrace. Více v aktuálním městském měsíčníku. Pro použití sdílných kol v Rudné u Prahy je potřeba nová aplikace, jmenuje se Rekola. Město totiž přešlo na nového provozovatele. Nic dalšího se ale nemění. Prvních 15 minut zůstává zdarma, fungují i všechna dosavadní stanoviště. Stavební odpad do popelnic ani do sběrných dvorů nepatří, pokračuje mluvčí Kladna Vít Heral.
3: Jeho likvidaci si musí každý zajistit sám. Využít je možné například překladiště společnosti AVE v Libušíně. Další možností je recyklační středisko Zájezd.
1: V Kladně se čím dál častěji daří vypátrat zakladatele černých skládek. 7 z 10 lidí se pěstuje vlastní potraviny. Na zahrádce, v bytě nebo na balkoně. Hlavní motivací je pro ně čerstvost a zdravotní nezávadnost. Dalšími důvody jsou záliba v zahradničení a úspora peněz. 5% obyvatel země navíc chce s pěstováním brzy začít. Zjistilo to Centrum pro výzkum veřejného mínění.
2: Sport.
1: Čeští fotbalisté do 21 let mají jistou baráž o účast na mistrovství Evropy. Rozehrají ji v listopadu. Nic na tom nezmění ani dnešní zápas s Portugalci. Utkání, které už nic zásadního nemůže změnit, začíná v 18:30.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Slunce na náš kraj dál svítí z jasné oblohy. Teploty vystoupaly na 19 až 22 stupňů, v noci klesnou na 9 až 6. Zítra se probudíme do zataženého rána, popoledně ale začne mraku ubývat. Maxima stejná jako dnes, 19 až 22 stupňů Celsia.
0: Pavel Celta, terapeut. Jsme minulou hodinu řešili, kdo spí v ponožkách, tak třeba tady naše věrná posluchačka Katka na to reaguje, že v ponožkách prý spí. Co ty, Davide?
5: Já ne, byť je to příjemné, možná k tomu brzo přejdu, protože tak, že ochladí se, ale zatím jsem ještě na to jako nepřišel. No.
0: Takže zdravíme Katku, která spí v ponožkách. Je tady ještě někdo další, kdo spí v ponožkách? Klidně nám napište do studia.
2: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Máme krátce po 15. hodině a když už jsme dnes řešili celý Fresh Time spánek, pojďme si dát zajímavosti. Věděli jste, relaxáci, že během spánku prochází naše smysly zajímavými změnami? Studie ukázaly, že zvuky mohou proniknout do našeho vědomí a probudit nás, ale vůně ne. Tady si člověk uvědomí, jak jsou tedy důležité požární alarmy. Výzkumy také naznačují, že kolem 12% lidí zažívá sny černobíle. Tento podíl býval dříve mnohem vyšší, téměř 75%, ale před zavedením barevné televize tento posun poukazuje tedy na významný vliv televize na naše sny. No a ideální doba na usnutí je přibližně 10 až 15 minut. Pokud zjistíte, že z usínání trvá vlastně ta doba trvá méně než 5 minut, může to naznačovat i nedostatek spánku. Tak já si myslím, že já to hravě dávám večer u televize i pod těch 5 minut.
1: Relax Radio. Honza Ladra. Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

Jeden byl blbec, tak to občas bývá. Není konec světa, dokud se zpívá. Jen nadechnout se, tep zpomalí se, když nejde o život, jde o nic.

0: Tak co relaxáci, pracujete v tuhle chvíli, sedíte třeba za počítačem, tak teď si myslím, že vás asi zvednu ze židle. Chcete vědět, jak jste totiž na tom se stárnutím, nepotřebujete k tomu žádný přístroj, žádnou aplikaci, stačí jedna noha. Postavte se na jednu nohu a změřte si, jak dlouho vydržíte. Právě rovnováha totiž podle odborníků poměrně dobře ukazuje, jak na tom naše tělo je. Do hry přitom vstupuje zrak, vnitřní ucho, svaly, klouby i mozek. Všechny tyhle systémy musí spolupracovat. Orientačně je dobrý výsledek někde kolem 20 až 30 sekund. U lidí nad 65 let byl v jedné studii průměr zhruba 11 sekund. A pokud nedáte ani 5 sekund, může to být signál, že stojí za to své rovnováze věnovat větší pozornost. Takže schválně, kolik dáte? 10, 20? My už to tady v rádiu testujeme. Tak vstávat.
1: Relax. Fresh Time.
2: Relax Radio.

0: Kladno sportuje. Buďte u toho. Buďte u toho. V sobotu 10. října se Central Kladno promění v jedno velké sportoviště. Od 1 do 6 hodin vás čekají sportovní ukázky, taneční vystoupení a spousta energie. Hokej, plavání, tanec, co nadchne právě vaše děti. Přijďte to zjistit a užijte si odpoledne plné pohybu a zábavy pro celou rodinu. Kladno sportuje v sobotu 10. října v Central Kladno. Ve spolupráci se sportovními areály města Kladna.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
2: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme na dálnice, pozor na D10, na 11. kilometru ve směru na Turnov, je tam dopravní nehoda a bouralo se i na D1 na 194. kilometru ve směru na Prahu, nehoda osobního auta s nákladním. No a za chvilkou souboj, moderátor versus zprávař, máme pro vás přichystané 2 vstupenky, kam řekneme za chvilku.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Právař Davide, hezké odpoledne.
1: Ano, hezké odpoledne. Já si myslím, že dneska bychom měli začít úplně tím nejzásadnějším. A sice, co pro vás máme?
0: Máme pro vás dvě vstupenky na muzikálový koktejl, který proběhne v pátek 23. října od 19 hodin v kině Sokol Kladno. Je to jedinečná show, při které zazní hity z Fantoma opery Mamma Mia, Sanitka. Mimochodem, tu jsme tady včera měli jako ukázku. Cirkus Humberto, Rebelové, Hříšný tanec a další tituly. Možná některá ze zmíněných zazní i dnes, že David si to vzal jako do souboje, uvidíme. Necháme se překvapit. Takže jdeme bojovat, Davide.
1: Se strašně líbí ta cena, jenom dvě vstupenky si říkal teda.
0: Dvě vstupenky.
1: Tak to je krásný, to opravdu na 23. říjen luxusní program. Cesta vede přes ukázku, kterou jsem si připravil a je lehká, no přátelé, relaxace je lehká, takže o to víc vás určitě napíše, jsme za to rádi a Honza by to nemusel dát. No, v Rakovníku totiž vznikl pluk podpory nasaditelných sil. To je taková novinka, říkám vám to ještě dříve, než to bude ve zprávách, takže v podstatě v Rakovníku mají takovou novinku a on i ten zvuk bude s armádou souviset. Já jsem to takhle jako zapojil jako do sebe, aby to mělo nějakou souvislost. Takže se vrátíme do filmu, který určitě řada z nás zná a který je právě z vojenského prostředí.

0: Řada z nás má ten snímek spojený s 80. lety, ale není to pravda. Musíme uvést na prvou míru, že skutečně vznikla až po pádu režimu, tedy z kraje 90. let. Honzu to trošku rozladilo.
1: Ne, tak ne? Já jsem přemýšlel, ale myslím si, že můj tip, jako... Ne, že bych tenhle film viděl, vím, že existuje, možná, že jsem viděl úryvky z toho filmu, znám i některé hlášky, ale že bych ho viděl jako úplně celý, ne. Takže začíná to na Č.
0: Začíná.
1: Ze dvou slov je ten film.
0: Ano, tak já ještě teda přidám třeba Majora Halušku, jo, abyste měli taky nějakou postavu, která tam zazářila.
1: A nebo... Miroslav Donutil tam hrál.
0: Taky samozřejmě, ano, z těch filmových ještě můžu říct třeba poručík Troník, že jo, samozřejmě, ale Miroslav Donutil, takhle je to správně. Tak dobře, dneska fakt jako jednoduchý.
1: Takže já mám dva body a někdo z vás, tedy posluchačů, může mít dvě vstupenky na muzikálový koktejl, který, jak už jsme říkali, proběhne v pátek 23. října v kině Sokol Kladno. Tak tedy pište.

0: Legenda popu Michael Jackson a my se vracíme do souboje moderátor versus právař. Tak David asi v rychlosti připomene dnešní ukázku.
1: Pojďme.
0: Tak co píšou naši posluchači?
1: Že by to byl tankový prapor, ono se to plete, to se nebudeme zapírat, že tankový prapor, v řadě ohledu podobné téma, píšte taky, že to jsou černí baroni, a nebo tmavomodrý svět. Tak takový jde trojlístek, jedna možnost je správná, vždycky nám to pomohou rozjasnit telefony.
0: Jdeme na hlasovky.
2: Ahoj, tady Alča, jsou to černí.

0: A
1: je
0: jsou.
1: Je to života PT páku.
2: No jasně, je to správně, je to správně, tak gratulujeme. Je tam třeba nějaká postava, kterou jste si vysloveně jako zalíbila, zamilovala se do ní, co?
1: Asi to, co hrál Donutil, ale
2: že moc
1: jména nepamatuju. On je to spíš oblíbený film mého muže, jak Černý Borní, tak Tankový propor.
2: Jinak poručík Troník, tedy jinými slovy zástupce velitele pro věci politické. Ano, ten to všechno viděl tak politicky, tak pojďme od politiky radši pryč. Podzim v plném proudu. Hanko, je nějaká třeba činnost během toho podzimu nebo nějaká událost, na kterou se vysloveně těšíte? Já třeba, hele, svatomartinské husy, ono se to blíží za chviličku, jo? Tak to je prostě u mě úplně jako top událost toho podzimu. Tak máte i vy něco podobného?
1: Husičky nepapám, ale aha, vždycky ten burčák začátkem podzimu, když začíná.
2: Že jo, to no, ráda. To taky, jo, no, opravdu ten podzim.
1: Nejlepší za burčákem.
2: No, vlastně, podzim, já si myslím, že to krásný období už opravdu nás netrápí, čtyřicítky, vedra a tak dále, pouštění klimatizace, ale že si užijeme takové jako příjemné počasí. Tak tedy jo, někdo husy, někdo tedy, to, co jste říkala vy, Honza má něco
1: Burčák
2: na podzimu
1: rád? Burčák a vinobraní, no.
0: No já mám rád, jako husu úplně moc nemusím, na mě je hrozně mastná. Vínok to vlastně taky já nepiju alkohol moc.
2: Tak co s tebou?
0: Takže já pouštím Draka se svojí dcerou a jsem spokojenej. No, jo? Takový krásný ladovský obrázek, který opravdu znázorňuje ten pravý podzim. Jo, když se řekne podzim, já vidím pole, a tam děti pouští Draka. Tak nejenom děti, ale i Honza Ladra.
2: Mě zajímalo. Hanko, máte doma Draka ještě teda vůbec, co? Já,
1: co máme, máme. Vnuk má Draka, ale myslím, že vždycky to baví víc rodiče, než to dítě.
0: Tak, je to asi, jako když jsem koupil dceři autíčko na dálkový ovládání, tohle mě tati totiž baví taky. Takže ano, vlastně já si plním takové klukovské sny. Ale my vám splníme ještě taky něco, protože Hanka
2: sen
0: mi je hodně sympatická. Pojďme Hance udělat ještě radost. Dám jí dvě vstupenky na muzikálový koktejl a ještě jí zahrajeme písničku na přání do té práce, aby jí to uteklo do té 16. hodiny. Tak co to bude?
1: Miluju Činnasky, tak poprosím mě písničku od skupiny Činnasky.
0: Dobře, tak dáme třeba Vrchlabí, už to tam dávám. A pro koho to teda bude? Takže pro vás a pro koho ještě?
1: Pro všechny relaxáky, do nás poslouchej.
0: Dobře, a že nás je hodně. Tak hrajeme a Činnasky a Vrchlabí. Tak hezký den.
1: Díky, nashle.
2: Mějte se krásně.
3: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax Radio.
4: Jela jsem s Marcelou a Martou po koncertě autem domů z Vrchlabí.

0: cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Je tomu tak, 16. hodina a je čas dát si zprávy.
1: Rakovník má nový pluk podpory nasaditelných sil a letošní opravy dálnice u Velké Dobré potrvají do prosince. Hezké odpoledne přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: V Rakovníku bude sloužit 1200 vojáků, vznikl tu pluk podpory nasaditelných sil, nahradil dočasný nebo současný prapor. Rakovnická posádka se tak stává jedním z klíčových logistických center české armády v zemi. Na Husově náměstí dnes proběhl slavnostní nástup. Letošní opravy dálničního mostu za Velkou Dobrou směrem na Karlovy Vary potrvají nejdéle do 15. prosince. Rádio Relax to upřesnil mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl. Po zimě se tak začne pak opravovat směr na Prahu. Práce v tomto případě potrvají do poloviny letních prázdnin. V okolí Prahy dál chybějí odstavené vlaky City Elephant. Část z nich sice po včerejším kritickém dni se vrátila do provozu. Na pokrytí potřeb to ale stále nestačí. Chybí hlavně na linkách z Prahy do Berouna nebo do Kolína. Místo dvou spojených souprav místy jezdí jen jedna. Dopravce se dál snaží vlaky odstavené kvůli poruše nebo vandalismu co nejdříve zprovoznit. Cesta do Tater je rychlejší. Slováci včera otevřeli další část dálnice D1. 15-kilometrový úsek u Ružomberoku ušetří motoristům ve špičkách i desítky minut. Na tahu mezi Bratislavou a Košicemi tak zbývá dodělat už jen poslední část.
2: Sport.
1: Národní ženská fotbalová reprezentace hraje v pátek se Skotskem. Půjde o důležité utkání baráže o postup na mistrovství světa. Obránkyně Eva Bartoňová.
3: Skotsko bude určitě náročný soupeř, nečeká nás vůbec nic snadného. Skotky to potvrzují dlouhodobě, účastní se mistrovství Evropy a teď taky vlastně postoupili do Ačka, takže určitě soupeř, který nás potrápí, jsou určitě favoritama, ale říkám, jako může se stát cokoliv.
1: Páteční zápas se hraje v Pardubicích.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Počasí. Slunce na náš kraj dál svítí z jasné oblohy. Teploty vystoupaly na 19 až 22 stupňů, v noci klesnou na 9 až 6. Zítra se probudíme do zataženého rána, popoledně ale začne mraků ubývat. Maxima stejná jako dnes, 19 až 22 stupňů Celsia.
0: Tak to bylo počasí na zítřek, no to mi moc teda radost neděláš, no, ale jako ještě se to dá, ale ty rána jsou šílený, veď?
1: Jsou, ale opravdu, pojďme se ještě užít, teď máme před sebou ještě krásný zbytek odpoledne a podvečer, sluníčko a příjemné počasí.
0: Příjemný počasí, no tam na to se moc těším a hlavně nás čeká v následující hodince Timmy Trumpet a Good Morning. To, milí posluchači, znamená prostě se proberte, protože jsem tady já, vaši Jarka.
2: Relax Radio. Jarka Poláková a David Latovský. Relax. Relax Radio.

Jo, pomalu nám to dohrává Timmy Trumpet a Good Morning, no a my se pojďme podívat, co nás dneska trošku čeká v mém vysílacím čase. Dneska je 6. října, pokud se nemýlím, a já jsem si dohledala, že na dnešní den spadá takový speciální den. Přijď a vezmi si to. No a mě tak jako okamžitě jako připomnělo pohádku, jestli si vybavujete Honza Málem Králem a tu hospodu, kde byla ta báječná cedule dnes zadarmo a zítra za peníze. No jasně, člověk si prostě řekne, konečně podnik podle mého gusta. No takže dneska je to tak trošku podobné, přijď a vezmi si to, dobře, ale jako v uvozovkách, kam bych měla přijít a co bych si mohla vzít. Protože kdyby mi dneska někdo řekl, OK, hele, přijď dneska k nám, můžeš si vybrat nějaký auto, tak si ho vezmu, nebo třeba nějaká cestovka, jako pojďte si tady vybrat nějakou dovolenou, tak si taky dokážu vybrat, že bych si zajela někam ještě do teplých krajin. Takže dneska bych se vás ráda zeptala, kdyby vám někdo řekl, přijď a vezmi si to. Co byste si přáli, aby tam na vás čekalo? Klidně to můžeme samozřejmě otočit do té opačné části, kdy jako doma něco máte nadbytečného, přijď a vezmi si to, tady to máš před barákem, takže to můžeme vzít v potaz téže. Takže ještě jednou opakuji, kdyby vám někdo řekl, přijď a vezmi si to, co byste si přáli a co by tam mělo čekat. Pište mi na 606 736 736. Jsem moc zvědavá.

0: Dohrála písnička Psycholáv od Matěje Smutného a my teď od psycholásky přejdeme k něčemu podstatně klidnějšímu, a to ke jménům. Dneska totiž slaví svátek Hanuš a jestli nějakou znáte, tak ho rozhodně nezapomeňte mu popřát, protože jich nemáme v České republice tolik. Jenom 377, to je poměrně nízké číslo. Je teda pravda, že já taky žádného Hanuše ve svém okolí neznám, takže je to jméno neobvyklé. No tak pojďme si ještě říct, co dalšího 6. října se přihodilo, kdo se narodil, a nebo jaké jubileum se slaví. Je to totiž kalendárium.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 6. října. Tento den roku 1914 se narodil norský cestovatel a dobrodruh Thor Heyerdahl. Zemřel v Itálii 18. dubna 2002. Roku 1863 byly na území Spojených států amerických, konkrétně v Brooklynu, otevřeny první veřejně přístupné lázně. Roku 1961

0: 1978 vstoupili do svazku manželského členové skupiny ABBA Benny Anderson a Annie Franklin Starr. O 13 let později se po 8. vdávala Elizabeth Taylor. Svatba probíhala na Jacksonově ranči Neverland. Roku 1954 se v Kalifornii narodil zpěvák kapely Los Lobos David Hidalgo.
1: Relax Radio.
2: Kladno. 92,3 FM.
1: 92,3 FM.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: relaxu.
1: Ano, mám tady pro vás tip relaxu, tentokrát s pozvánkou do krásného kraje kolem Berounky. V sobotu se můžete vydat k hostinci u Rozvědčíka v Nezabudicích, kde se uskuteční vzpomínkové odpoledne u příležitosti výročí narození Jaroslava Franka. Začíná se ve 14 hodin požehnáním u kapličky Jaroslava Franka a připomínkou tohoto statečného rozvědčíka, legionáře a bojovníka proti fašismu. Potom se program přesune do hostince, kde se bude promítat studentský film Vladimíra Merty Smrt krásných senců. No a chybět nebude ani povídání s jeho autorem. Takže pokud máte rádi historii, příběhy našeho kraje a místa, která má svoji atmosféru, sobotní Nezabudice jsou náš dnešní tip relaxu. A film Smrt krásných senců, to si myslím, že by měl vidět snad v dnešní době úplně každý.
0: Relax Radio. Rakovník 97,4 FM. 97,4

0: Je to tady před náma, je krásná další 90, takže bych si teďko co? Splnila možná sen a vycestovala do New Yorku, protože skupina Pet Shop Boys a jejich New York City Boys z roku 1999 je právě tady, teď na našem Radio Relax. A jestli vám tahle písnička připomíná éru velkých diskotek a tak trochu i Village People, slyšíte správně, protože právě jejich styl byl jednou z inspirací a skladba vznikla společně s DJem a producentem Davidem Moralesem jako podsta diskotékové éře. Dokonce i klip připomíná legendární newyorský klub Studio 54. Takže si představte takový ty světla Manhattanu, sobotní večer, žádné povinnosti, no a hlavně pořádný taneční hit od Pet Shop Boys, New York City Boys.
1: Relax, největší hity 90. let. Relax Radio.

0: zpěvák Voxl, písnička Nádech a my si dneska na Relaxu hrajeme s tématem Přijď a vezmi si to. Ptám se vás, kdybyste dneska mohli přijít kamkoliv a odnést si úplně cokoliv, kam by vedly vaše první kroky a co byste si vybrali? A Martina Skladata už má jasno, píše. Ahoj Jarko, kdyby dneska platilo Přijď a vezmi si to v některém z luxusních obchodů v pařížské, vůbec bych neváhala. Kabelka by byla jistota, k tomu nějaké krásné zimní boty a když už je ten svátek, možná bych se obětovala ještě pro kabát. Jen mi prosím tě neříkej, že si můžu vybrat jen jednu věc. No to tam psaný není samozřejmě. Takže jako asi si toho můžete nabrat samozřejmě víc. Ale myslím si, Martino, že kdyby dneska v pařížské opravdu vyvisely ceduly Přijď a vezmi si to, tak je během 5 minut neprůjezdná. No a hlavně bych tam moc dlouho nepřemýšlela, popadla bych kabelku, boty, kabát a ride like the wind, zmizet prostě rychlostí větru. Protože přesně tak se jmenuje naše další písnička Masterboy a Ride Like the Wind. Relax.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax rádio. Yeah.

0: Prahy.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme výběr.
6: Dvojnásobíme investice.
5: Přijmete to riziko?
3: Ale je to na vás.
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.
2: Za pár sekund máme 17 hodin.
3: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
2: Jak bude zítra? Středa nám nabídne oblačnou až polojasnou oblohu. Místy může být přechodně i zataženo a ráno se hlavně v Čechách mohou objevit ojedinělé mlhy. Odpoledne už ale začne od jihozápadu oblačnosti ubývat. No a teploty na říjen vlastně docela příjemné. 18 až 23 stupňů na horách kolem 16. No takže podzim už se samozřejmě blíží, ale takový kabátek po ránu rozhodně nezapomeňte. Mezi 17. a 18. hodinkou, tak to je čas na anketu Rolex v ulicích a musím říct, že dnešní otázka je docela zapeklitá, tak jsem na ní zvědavá. No a samozřejmě hudebně, zpěvačka Pink, no a plno další skvělé muziky.
1: Relax Radio.
0: Jarka Poláková.
1: Jarka Poláková. Relax.
0: Relax Radio.

0: zpěvačka Pink nám právě dospívala a začíná nám anketa Relax v ulicích, protože já jí mám hrozně tuhle rubriku ráda. Za prvý spoustu věcí se dozvím, naučím a nebo jsem docela i dost překvapená. Každopádně dnešní otázka je taková zajímavá. No, jsem zvědavá na vaše odpovědi, jdeme na to. Představte si, že máte muže, který se jmenuje Kuře. Samozřejmě, když chce přijít do stavu manželského, tak jak se bude jmenovat jeho partnerka? Ještě jednou, máme ženicha, který se jmenuje Kuře. Jaké příjmení bude mít jeho manželka? Jdeme na to.
1: Relax v ulici.
2: Ty jo, to je dobrá otázka. Tak Kuřátková paní?
3: Kuřátková.
4: Ty brďo, to je otázka. Kuře, kuře, to je fakt nevím, to je dost blbý, to je jako kuře. Kuřová je blbý, je by asi, že jo, ale fakt nevím, nevím.
5: No, v současné době už se uznávají takový ty nepřechýlený jména, takže bych řekl, že klidně bude paní Kuře. A když bych chtěla, Kuřová?
6: Kuře.
7: Tak tam jedna věc je, jak se domluví, de facto si může nechat i svoje rodný příjmení a může si ten tvar, záleží na domluvě, ale já bych řekl, že Kuře, se bude jmenovat stejně.
6: Bude to paní Kuřová.
8: Paní Kuře.
9: Paní Kuřová.
10: Ne, fakt, já bych řekl pan Kuře, paní Kuřová.
9: Nebo paní Kuří.
10: Ne, Kuřová, určitě Kuřová.
11: Paní Kuřátková.
12: Paní Kuře, paní Kuře a paní Kuřatová, no.
13: No, ono se to dneska používá jako různě, ale já bych řekl, že buď by se mohla jmenovat třeba Pavlína Kuře, a nebo Kuřejová. A on byl Kuře v těch Kuřejová. Ne, to je blbost, Kuře. Já řeknu Kuře. Se nedá skloňovat, ne. Kuřejová. Kuřová.
0: Ano, čekala jsem to, že tam bude takový jako krásný slovo Kuřová, ale jako když se na to podíváme jako českým jazykem, jo, pan Kuře, tak žena se bude jmenovat standardně Kuřetová. Je to podobně jako kníže, tak je to Knížetová nebo Dítětová. U těchto příjmení se při přechylování vychází z rozšířeného kmene, který prostě se skloňuje jako bez Kuřeté, tak je to Kuřetová a tak dále. Samozřejmě Kuřová, zní to moc hezky, ale co samozřejmě dneska je takovým hitem, tak já si myslím, že inteligentní žena by si nechala zřejmě své příjmení, jako třeba já, když jsem se za svobodna jmenovala Jaroslava Kleinová, tak by byla Jaroslava Kuře Kleinová. Asi by to bylo zajímavý, no, ale dnes to hodně. Myslím si, že novomanželek používá. Samozřejmě jsem taky zažila jednu svatbu, kde ženich si vzal příjmení své budoucí manželky. I to se může stát. A už si teda nepamatuju jejich příjmení, ale dost mě to překvapilo. No tak jo, takže to byla Anketa Relax v ulicích a my jedeme dál.
1: Takhle hraje Relax.

0: Co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
0: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
3: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Cake Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

Single X, písnička Anděl a já jsem si říkala, že bychom v následující hodince mohli zůstat tak trochu u té naší dnešní ankety Relax v ulicích, protože když jsme narazili na příjmení kuře a začali řešit, jak se vlastně jmenuje jeho žena, napadlo mě, že česká příjmení jsou někdy opravdu disciplína sama pro sebe. Takže teď jsem zvědavá na vás, jaké nejzvláštnější, nejvtipnější nebo nejméně obvyklé příjmení jste kdy za život slyšeli. Nemusí být nutně směšné. Zkuste třeba takový, u kterého jste si řekli, tak tohle jsem v životě neslyšela. A jestli znáte nějaké, u kterého je navíc pořádný oříšek vymyslet ženskou podobu, tak jsem s ním. Pište mi na 606-736-736. Jen prosím, nikoho snad neurazíme. Dneska sbíráme prostě jazykové kuriozity, ne důvody k rodinné hádce. Takže vy posloucháte Radio Relax a vypíšete příjmení, které se nezapomíná.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Krátce doprava na D1 na 194. kilometru směrem na Prahu, pozor na nehodu dvou osobních aut. Neprůjezdná je zpevněná Krajnice. A na D5 kolem 128. kilometru směrem na Rozvadov leží na vozovce pneumatika. Místo je průjezdné se zvýšenou opatrností. No tak šťastnou cestu a nohu lehce splynu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Macchiato.
1: Tommy Cash s Espresso Macchiato, to je prostě estonský recept na to, jak vzít kafe, trochu italštiny, pořádnou dávku bizáru. No a skončí s touhletou písničkou na Eurovizi 2025 třetí se 356 body. Takže evidentně, když Espresso, tak jedině soutěžní. Je fakt, že tahle písnička, když ji kdykoliv slyším, tak si ji zpívám ještě další hodinku. No tak to možná bude vypadat i tady. Ale každopádně, když už jsme u té Eurovize, dneska jsem se dočetla zprávu, která české fanoušky úplně nepotěší. Česká republika se ročníku 2027 nezúčastní. Televize, která tohle vlastně zařizuje, tak oznámila, že důvodem jsou úpravy rozpočtu a vysoké nároky celé soutěže. Letos nás přitom velmi slušně reprezentoval zpěvák a herec Daniel Žižka, který se z písní Crossroads dostal až do finále a skončil 16. Byla to luxusní písnička, nádherně udělaná, provedená, prostě super. Takže v roce 2027 česká vlajka na eurovizním pódium rozhodně nebude. No, třeba se do té doby ukáže, že nejlevnější variant je poslat tam někoho z ukulele, svačinou z domova a jízdenkou koupenou přestihu. Já se když tak hlásím, no. Tak jo, jdeme dál.
2: Relax Radio. Relax s Jarkou.

Na ostří nože, jo, to je prostě moje oblíbená písnička Eva Farná. Bohužel mě zase taky opět potkala zpráva ohledně Evičky. Společně s manželem Martinem Chobotem oznámili, že se jejich cesty po 13 letech společného života rozcházejí. Zůstávají ale, jak se mi říkají, milujícími rodiči a rodinou. No my se teď ovšem od vztahu vrátíme k našemu dnešnímu mnohem odlehčinějšímu tématu, a to jsou příjmení. Ptám se vás, jaké nejzvláštnější nebo nejkurioznější příjmení jste kdy potkali. No a už mi píšete, ahoj Jarko, můj bývalý kolega se jmenoval pan Skoč do pole. No a pokaždé, když ho někdo volal rozhlasem po firmě, měli jsme co dělat, abychom zachovali vážnou tvář. Další zpráva je od Petry z Kladna. U nás na škole jsme měli pana učitele nejes chleba. Dodnes si říkám, jestli doma opravdu jedli jenom rohlíky. No já musím říct, že to je samozřejmě výběr z těch slušnějších zpráv. Pak tady máme takový další, který si myslím, že neúplně se hodí do tohoto času vysílání, takže si můžete asi sami možná domyslet. Každopádně tadyhle se ještě mě vyskočilo Tomáš Marný, ano, tak takovýhle vtip už jsem taky jednou slyšela, takže je to člověk, který se jmenuje Tomáš a ještě příjmení Marný. Takových lidí je mi opravdu líto, ale věřím, že se dokážou s tímto příjmením smířit. Na druhou stranu dneska máte možnost jít na úřad a zažádat si o změnu jména i příjmení. Je to velice, je velice moderní a několik zpěvaček tohle to podstupuje. Tak proč ne i my, normální, žijící, chodící lidé. Je to tak.

0: Kladno sportuje. Buďte u toho.
1: Buďte u toho.
0: V sobotu 10. října se Central Kladno promění v jedno velké sportoviště. Od 1 do 6 hodin vás čekají sportovní ukázky, taneční vystoupení a spousta energie. Hokej, plavání, tanec, co nadchne právě vaše děti. Přijďte to zjistit a užijte si odpoledne plné pohybu a zábavy pro celou rodinu. Kladno sportuje v sobotu 10. října v Central Kladno. Ve spolupráci se sportovními areály města Kladna.
2: Viděl jsi to?
3: A co, jako?
2: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
3: No má bejt.
2: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
3: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
2: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
3: Radši dopij a jdi to petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
4: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Ecocom. Více na cestaodpadu.cz.

0: Nevěřím tomu, ale už je 18 hodin.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Jak bude zítra, tak ráno možná trošku tajemně, zejména v Čechách se mohou ojediněle objevit mlhy. Jinak čekejte oblačno až polojasno, přechodně může být místy i zataženo. Během odpoledne ale začne od jihozápadu mraku ubývat a teploty vystoupají na krásných 18 až 23 stupňů. No takže sice 7. října, ale teplotně skoro, jako kdyby bylo září, ne? No, my samozřejmě v následující hodince mezi 18. a 19. nebudeme lenivět, protože si budeme rozebírat, jaké typy chůze máme, jako my ženy. A co se všechno z té chůze dá vyčíst. No takže nebojte se, a bude to velice zajímavé. No a k tomu nám samozřejmě nesmí chybět spousta úžasné muziky a Avicii a Hey Brother.
2: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax. Relax Radio.

0: V následující hodince si na relaxu všímáme něčeho, co děláme úplně automaticky. A to je toho, jak chodíme, protože podle odborníků může způsob chůze něco napovědět i o naší povaze. No a začneme typem, kterému se říká takzvaná křehká panenka. Poznáte ji podle drobných opatrných krůčků. Chodidla dává blízko k sobě a celkově může působit jemně a trochu nesměle. Trošku taková asi gejša, ne? No zkrátka člověk, u kterého máte chuť říct, pojď, já tě převedu přes silnici. Jenže pozor, ono to vůbec nemusí znamenat, že je dotyčná křehká i ve skutečnosti. Já znám totiž ženy, které vypadají, že je odfoukne vítr a přitom doma jedním pohledem srovnají manžela, děti, psa a ještě souseda přes plot. Takže znám ji osobně a opravdu hodila bych jí kolikrát kus chleba, protože mi je líto, ale pak teda si člověk dozví, ta má pěkně tu pusu nevymáchanou. No a druhým typem je myška loudalka. Ta má kratší, pomalejší krok a rozhodně se nikam nežene. Může působit klidně, nenápadně a trochu uzavřeně. No a tady mám takovou jako trošku námitku, pokud mě uvidíte se loudat v 6 ráno někde prostě kolem Kladna, tak to nevypovídá nic o tom, že o mé povaze. Jen prostě si myslím, že jsem ještě nestihla vypít ráno kafe, aby mě to probralo. Takže máme panenku loudálku, příště samozřejmě přitvrdíme, protože na řadu přijde žena, kterou rozhodně, ale rozhodně nepřehlednete. No a co vy? Vidíte se v těch popisech? Jste zatím loudalka anebo křehká panenka?
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: na Radio Relax, písnička se jmenuje Children. A jestli vám tahle melodie připomněla devadesátky, možná vás překvapí, že za ní není jen nostalgie a taneční parket. Robert Miles totiž skladbu vytvořil i s docela zvláštním posláním. V Itálii tehdy přibývalo tragických nehod mladých lidí, kteří se po probdělé noci vraceli autem z klubu. Asi se možná v tom někteří z vás vidí. A Miles chtěl právě mít skladbu, kterou by DJové mohli pustit na konci večera, něco takového jako klidnějšího, co stáhne tempo, sklidní emoce a pošle lidi domů trošku jiné náladě. Takže to byl Robert Miles, písnička s názvem Children.
1: Relax.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
4: rozšíříme
5: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
4: Ale je to na vás.
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.

0: Opět Radeček, romantický smyčce, no a my pokračujeme dál v našem dnešním malém testu chůze. A teď musím říct, že už to začíná být trošku zajímavé. Dalším typem je totiž silná vůdkyně, což je žena taková energetická, energická, sebejistá chůze a vlastně možná i energetickou, pokud si dala nějaký ten extra zajímavý nápoj. Má takový pevnější krok, často mívá vytočené špičky. Je to člověk, který když někam přichází, nemusí víceméně říkat dobrý den, já jsem tady. Všichni si ji totiž všimnou. Taková žena podle mě nevstupuje do místnosti, ona už si ji vlastně převzala v tu chvíli, jakmile tam vešla. No a potom tady máme takovou úplně jinou disciplínu, vyzývavou svůdnici. U té je chůze výraznější, pracují tam boky, no a celé to působí velmi žensky a sebevědomě. Takhle možná vypadám já, když mám vždycky dozor ve škole, tak prostě jsem taková vyzývavá svůdnice, ale víceméně mám pocit, že potom ze mě lítají občas blesky. No a napadlo mě v souvislosti s tímto tématem jeden film. Já vám pustím ukázku, skválně si poznáte, z jakého filmu to je. Jo, jdeme na to.
1: O takovýhle my nestojíme, prosím tě, Praha se hemží emancipovanýma intelektuálkama, zanedbávanýma od manželů a my se budeme ponižovat.
2: Ne, on má pravdu, protože jak ženská vypadá, to víme na spaměť, ale co jí říct, to je otázka.
1: To je ono. Já nedopustím, aby to po všech těch finančních obětech ztroskotalo na tom, že v rozhovoru se sečtělou ženskou nebudeme mít na co zavést řeč.
0: No a tam vlastně taky v tomhle filmu trošku jde o to, jak žena vypadá, jak chodí, jak působí na toho muže, že? Zkuste mi napsat, jestli schválně poznáváte ukázku, z kterého filmu to je a pište mi na 606 736 736.

0: in my bag? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: V minulém vstupu jsem vám pouštěla tuto ukázku a vy jste měli za úkol jí poznat. Jdeme na to si ji pustit.
2: Ale o takovýhle my nestojíme, prosím tě, Praha se hemží emancipovanýma intelektuálkama, zanedbávanýma od manželů a my se budeme ponižovat.
1: A tak dále, tak dále. A správně z vás spoustu napsalo, že jsou to světáci. Petr Kladno, Jarko Jasně, že světáci, tři fasádníci v Praze a plán stát se přes noc gentlemany. Taky bych takový rychlokurs potřeboval, hlavně před firemním večírkem. No tak fajn, takže věděli jste, poznali jste film, no a my jdeme dál. Na dnešním průzkumu, co o nás prozradí chůze, zakončíme s vyžnou optimistkou. No tu poznáte podle delších pružných kroků, rovného držení těla, přirozeného pohybu rukou, zkrátka člověk, který jde po ulici a vypadá, že přesně ví, kam míří, proč tam jde a že tam bude minimálně o 5 minut dřív než vy. No takže takový způsob chůze bývá spojován samozřejmě se sebevědomím, energií, společenskostí a pozitivním naladěním. No ale čím déle nad tím tak jako trošku přemýšlím, tím víc si myslím, že většina z nás žádný jeden typ nemá. No. Já si myslím, že třeba má úplně všechny typy. Samozřejmě záleží na tom, v jakém dní se vyskytujeme. Tak třeba ráno, po zazvonění budíku bych mohla být myška loudalka, to se mi prostě do práce nechce. Po prvním kafi se ze mě může možná stát i svižná optimistka, samozřejmě záleží, co bude následovat, no a když přijdu do práce a je potřeba něco zařídit, tak nastupuje kdo? No silná vůdkyně. No a když večer jdeme s manželem někam na večeři, tak ráda bych byla vyzývavá svůdnice, no nevím. Každopádně i podle chůze dokážete poznat, jak rychle žena dojde k orgazmu. No a to už bohužel přijde někdy jindy.
3: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Má jednu malou chybu, že si se mnou vůbec nepovídá. No tak tuhle tu písničku, to je prostě popravdě. Nevím, jestli ten člověk, kdo jí zpívá, samozřejmě vím, kdo to zpívá, jestli někdy byl ženatý, ale myslím si, že muži kolikrát mají rádi, když je večer klid. No a my jdeme už si připomenout zítřejší pozvánku na relaxádu. Čeká na vaše hlasy samozřejmě. Aktuálně je na jedničce Sony Fodera a Becky Hill s písničkou Say Something, na dvojice James Blunt a na trojice je Atmo Music s písničkou Do tebe blázen. Samozřejmě pořadí můžete stále ještě zamíchat. Na webu Rádia Relax vyberete svoje první, druhé a třetí místo a odešlete hlas. No pak už jen čekáte, jestli mají ostatní posluchači stejně dobrý hudební vkus jako vy. Hlasujte a ve středu od 6 vám Aleš Švarc prozradí, kdo se vyšplhá nahoru, kdo padá dolů a kdo bude muset o vaší přízeň ještě zabojovat.

0: Písnička Move On nás posunula do 19. hodinky.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Počasí.
0: Výhled na zítřek, no tak středeční ráno může hlavně v Čechách přinést místy mlhu, během dne nás čeká oblačná až polojasná obloha a někde přechodně i zataženo. Dobrá zpráva je, že odpoledne bude od jeho západu obličnosti ubývat a ještě lepší jsou teploty 18 až 23 stupňů. Nesnáším loučení, ale je to tak. Já bych vám chtěla popřát krásný večer. Samozřejmě rádio nevypínejte, protože vás čeká spousta úžasné muziky, například Bon Jovi. Because we can. Venku krásně tma a já už se vydařím. Vyjedu krásně pomalu, ale jistě domů. Mějte se krásně, uslyšíme se ve čtvrtek.
1: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax. Relax Radio.

0: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
2: Promění.
1: A v novou sukínku?
2: Promění.
1: A v paraplíčko?
2: Promění.
1: I na obal pro pastelky?
2: I v obal.
1: A v baťůžek?
2: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
3: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
1: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí a...
2: Běž už.
3: Více na cestaodpadu.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
8: Relax Radio. Relax.

0: Your lips on mine.
1: Relax Radio
2: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Relax Radio. Relax. Relax.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

Nejlepší rádio ve vašem městě. Look. If you had one shot, one opportunity.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 7. října. Tento den roku 1847 se narodil český cestovatel Emil Holub. Zemřel v roce 1902 ve Vídni. Ročník 1953 je bubeník Bon Jovi, Tico Torres, bývalý manžel české top modelky Evy Herzigové. Roku 1919 odstartovalo poprvé letadlo na lince Londýn-Amsterdam. V 63. hurikán Flora pohřbil na Haiti a v Dominikánské republice přes 7 000 lidí. Roku 1968 se narodila šestinásobná držitelka ceny Grammy, Američanka Toni Braxton. Ve stejný den i rok přišel na svět kytarista a zpěvák britských Radiohead Tom York. Roku 1969 se narodil Leroy Thornhill z britské skupiny Prodigy.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.